tátætja dvergur og spölnigá Sústa óra til tjústu grá A skrýl og í rána djegg A skarfa fétum bróta sjegg